Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl vám nabízí hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a vnučka rodiny Šťastný přijala do Brna. A to je hezké, příjemné samozřejmě, rádi tu vidíme. A vnučka brněnského podnikatele Šťastného přijala z Ameriky do Brna. Během své návštěvy se zúčastní Štetlfestu a také položí kameny zmizelých připomínající členy své rodiny. Ty budou stát v Květné ulici před vilou Šťastný. Paráda. Jsme rádi, že přijala a doufáme, že se jí v Brně bude líbit. Vám ať se líbí i další hity. Máme pro vás tady na Krokodýlu.

je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pokud chcete pomoci vědcům z celé Evropy, stačí vyrazit do lesa a vyfotit mraviniště. Ano, na to koukneme teď tady u nás na Krokodýlu. Chodíte rádi do přírody? Chcete se při svých tourkách, přírodou a výletech zábavnou formou zapojit do velkého vědeckého projektu, který aktuálně probíhá napříč celou Evropou? Tak monitorujte společně s vědci kupy lesních mravenců, které při svých cestách objevíte. Pokud byste chtěli, jenom fotíte a samozřejmě sbíráte informace, můžete koukat.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám.

0: do.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček přikoupí se tu 4 pytlů.
1: Uni Hobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
3: Fandíme s vámi.
4: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
3: Fandíme s vámi.
5: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin a 32 minut k tomu? Ano, to je ten správný čas, kdy jste naladili Rádio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady čtvrtek 27. srpna. Otokar dneska slaví svůj svátek. Tom Dekala přeje. Dobré ráno. Už i Katka dorazila. Přes jednu paní. Mně se vždycky líbí, když člověk jako přijede někam, kde je vjezd do domu, jako velký vjezd do domu, neparkují tam dvě auta a nikdo tam stojí a vody

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Centru Brna máme 17 stupňů, ve Vyškově 16, Břeclav hlásí 17, Znojmo 15, Jihlava jenom 11 a Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 12. Odpolední teploty by měly být velmi příjemné, očekává se polojasno až skoro jasno a teploty 26 až 29 na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů. Léto ještě asi úplně nekončí.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavaníkrokodýl.cz.
5: Na 3 to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Slyšíte bubny?
8: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut tomu a vy jste s Rádiem Krokodýl i dnes ve čtvrtek 27. srpna. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný čtvrtek přejeme. Brno chystá rozšíření kapacit pro seniory na více místech, podrobnosti ve zprávách.
0: A po 6. Enrique Iglesias. Rok se ti. A taky bude slza. Co dnešní počasí, to bude opět velmi intenzivně připomínat léto. Teď tam máme 17 stupňů v centru Brna, ale odpoledne se po jižní Moravě čekají teploty 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Už 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města schválila investiční záměr prvního z projektů. Tím je novostavba domova pro seniory v Žebětínské ulici.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Investice vyšla na víc než 6,2 miliony korun.
2: Rádio Krokodýl.
1: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 proti domácí Belgii. Naopak k dispozici jsou už křídelník Tomáš Kyzlinka, rozehrávač Ondřej Sehnal. Duel začne dnes ve 20:30.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Mezi Vyškovem a Drnovicemi dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné Kyvadlově. Z Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Řídská. Jinak je ve městě ale stále zatím klid. A zpomalení řidiči hlásí z hlavního tahu ze Spytav do Brna v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: jak se nám ta škola blíží, tak děti vůbec neví, co ta škola je. Žena včera potřeba něco změřit a říká, a Malko, dej mě pravítko.
1: A to kde ho mám?
0: Normálně obličej úplně jako nic, vůbec nevěděla, co to je pravítko a kde ho má hledat.
1: Tak ona si za týden vzpomene.
0: Bohužel. Jinak my hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Víc o tom v téhle hodině. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu. Dívám se, že 27. srpen je na ty události, zejména v našich českých zemích, trochu chudý, ale to vůbec nevadí. Co se stalo ale zajímavého, co musíme určitě zmínit, to je rok 1238, kdy vznikla první nemocnice v Brně. Měšťan Rutger s manželkou Hodavou věnovali své pozemky u dnešní Pekařské ulice pro založení špitálu svatého Ducha. Dnes je to fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 1968 první tajemník VKSČ Alexandr Dubček v projevu oznámil, že bylo dosaženo dohody týkající se opatření k rychlé normalizaci situace. Tenhle projev předznamenal následný nástup normalizace. Mrkneme se do světa. V roce 1783 francouzský vynálezce Jacques Charles provedl první let balónu bez posádky, naplněný vodíkem. V roce 1883 erupce sopky Krakatoa vzedmula ohromnou vlnu tsunami, jež na ostrovech Java a Sumatra usmrtila přes 36 tisíc lidí. V roce 1924 poprvé vzletla vzducholoď Los Angeles, vyrobená v Německu pro americké námořnictvo. A tak ještě můžeme zmínit rok 1955, kdy ve Spojeném království byla poprvé vydána Guinnessova kniha rekordů. A v roce 2005 ve švédské Malmö byl otevřen 190 metrů vysoký mrakodrap, nejvyšší stavba ve Skandinávii. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Soňa Norrisová, ta má dneska 53. narozeniny, a brněnský zpěvák, písničkář Pavel Helán slaví dnes narozeniny 47. Kdo dneska slaví svátek? Je to Otakar, Otokar a Otokara. A dnes je Světový den jezer. My gratulujeme, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu v 6 hodin 18,5 minuty v Brně a okolí máme nějaký 16-17 stupňů. Chladněji je na Vysočině, třeba Žďár nad Sázavou a Jihlava hlásí nějakých 11-12 stupňů. Odpoledne by mělo být opět léto, očekává se polojasno až skoro jasno a teploty 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. U Doubravníku na Brněnsku byl včera dopoledne osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí je zraněných, 4 z nich jsou děti. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud víc než 2 500. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle včera přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, zatím nejsou známy. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil jako Pokorný. 29-letý stoper, který naposledy působil v Řecku, podepsal víceletou smlouvu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunny Day Fest.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Ano, příští týden nám to začíná nový školní rok a my hledáme jako každý rok prvňáčka Rádia Krokodil, kterému nachystáme den, na který bude nejenom on, ale i jeho okolí celkem dost vzpomínat.
2: Dostane totiž výbavičku do školy, taky dárky pro celou svou třídu a s celou rodinou ho odveze do školy naše krokohlídka.
1: V první řadě je dobré si zapamatovat mailovou adresu, kam musíte napsat a přihlásit toho prvňáčka. Adresa je studio@krokodil.cz. A co tam máte napsat? V první řadě jméno toho prvňáčka, taky odkud je. No a krátký příběh o něm, na co se těší, na co se netěší, jaké z toho má pocity, však to znáte. No a právě jeho odveze do školy naše krokohlídka. A my vybereme prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme.
2: A telefon.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Ty už jste honem chtěl na silnice, že jsi zapomněl říct, že musíte tam připsat taky telefon na sebe.
1: Dobrý. Už můžu tu dopravu?
2: Můžeš.
1: Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Mezi Vyškovem a Drnovicemi dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné Kyvadlově. V Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Řídská. Jinak je ve městě ale stále zatím klid. A zpomalení řidiči hlásí z hlavního tahu ze Svitav do Brna v Lipůvce.
1: Pozor, dejte taky v ulici Kaštanová v Brně, kde je světelná signalizace mimo provoz. Jinak je to snad zatím bez dalších problémů. Pokud o nějakých víte, no tak dejte vědět.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: oblečení a budovy.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: John Cato na kroku dílu 8 minut po půl sedmé, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Pěkné letní i s příjemnými teplotami. Na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů, jinde 26 až 29, polojasno až skoro jasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Termíny hlavního líčení jsou nařízeny do poloviny září. Sněmovna po opětovném prosazení kontroverzní novely o rozpočtových pravidlech, kterou vetoval prezident, odložila plánované schvalování další čtveřice norem na 9. září. Odklad podpořila i většina zástupců opozice. Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury, řekl to ministr obrany Kaliňák poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění tří cizinců. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje předtím policie. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska.

0: Česka. Do Polska pak přes Českou republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. V Česku se dnes hrají 3 odvetná utkání evropských pohárů. Do akce jdou Viktoria Plzeň, Jablonec a Hradec Králové. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Fandíme s vámi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
3: Fandíme s vámi.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut schází do 7 hodiny. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno a víme, že existuje nová aplikace, která pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendlova univerzita v Brně. Brněští odborníci pomáhají konkrétně s posuzováním fotografií potravin a rozšiřováním databáze. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku a jmenuje se Be My Vision.
1: Myslím si, že by to mohli používat nejenom nevidomí, ale i spousta dalších lidí.
2: Já jsem si říkala, třeba my dva, co hůře vidíme a už.
1: To je pravda, ale zase u nás se nic neskazí, že bych lehka sežerem.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Pohodová kolby kolet na Radiu Krokodýl, minutu a čtvrt před 7 hodinou raní.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
2: Uni Hobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Bude 7 hodin, Katka má na Krokodýlu další zprávy. Dobré ráno.
6: A budou skvělé, senzační vítězství totiž vybojovali na US Open čeští tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová. Víc už za chvíli.
0: Co dáme po 7? Loreen. Britney Spears. A taky Miraj. Pojďme se podívat na počasí. Venku máme 17 stupňů a odpoledne ty teploty by měly být velmi příjemné. 26 až 29 na jihu kraji, výjimečně až 30 stupňů.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Úterý 1. září, tedy v první školní den, se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obelním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila.
7: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
6: Znojemské historické vinobraní se letos uskuteční od 11. do 13. září. Letos poprvé mohou vyjet lidé speciálním vlakem z Prahy přes Jihlavu. Dalšími novinkami je odpočinková zóna či středověké ležení v jižním hradebním příkopu. Letos je vinobraní součástí oslav 800 let povýšení města na Královské.
7: Rádio Krokodýl, Žďársko.
6: Cyklista pod vlivem alkoholu havaroval ve Žďáru nad Sázavou poté, co při sjíždění kopce ztratil kontrolu nad jízdním kolem. Dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1,4 promile. Muž skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Coboli Belinda Benčičová 6-3, 1-6, 10-6. Získali také prémii v hodnotě 1 milionu dolarů.
8: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, ve veří 32.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku téměř 3 kilometrů doprava místy zpomaluje na příjezdu do Brna do části Tuřany od obce Telnice. Přímo v Brně se zatím ale projíždí bez výraznějších komplikací. Několik minut si postojíte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy u exitu 182 na Kývalku. A ucpává se hlavní tah ze Svitav do Brna v Lipůvce pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stán se Koptilšar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní a my připravujeme voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, která už je 5x v Brně.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut, máme tady Brněnské Hantec, máme tady opět slovíčko, nebo spíš takové malé souvětičko. Když ho uhodnete, vyhrajete voucher v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika 5x v Brně.
2: Pokud máte zájem, tak voláte právě teď Studio Krokodýla linku 603 103 103.
1: Už nám někdo volá, kdo pak Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, to je Staňa z Brna, z Líšně.
1: Zdar Staňo z Brna z Líšně, podle hlasu ten Hantec asi Gómeš.
3: No, dá se říct, že jo, někdy.
2: Tak uvidíme.
1: Tak schválně.
4: Co to znamená těžce kouřit mapu?
3: Hodně vědět, nebo všechno vědět.
2: Je to odborník.
1: Je to odborník, my se v Brněnu se ani ptát nebudeme, my se tomu zeptáme Žanka.
4: Těžce kouřit mapu znamená dobře vědět, o co jde.
1: Ty těžce kouříš mapu.
2: V Hantecu určitě.
1: Víš, kolikrát najdeš Bombastiku v Brně?
3: No vím, že v Židenici.
1: Tam taky a je to celkem pětkrát.
3: Tam jsem on hrát bíl.
1: No víš, tak dostaneš voucher na 300, když se kouříš mapu. Gratulovanec.
3: Děkuju moc.
2: A dobrou chuť.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Mirai Summer Love na Krokodilu, 7 hodin 18 minut k tomu, jak máme venku. Teplota Brno 17 stupňů, Vyškov 16, Břeclav hlásí 17, Žďár nad Sázavou 12,5 a Jihlava 12 stupňů. Odpolední teploty při polojasné až skoro jasné obloze 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až stupňů 30.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. U Doubravníku na Brněnsku vjel včera dopoledne osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě. Dalších 5 lidí je zraněných, 4 z nich jsou děti. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšíření Evropské unie. Po schůzce v pražské Kramářově vile je v plánu společná tisková konference. Čína po středeční povodní v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další 3 pak eviduje jako mrtvé. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už jistotu, že do play-off postoupí z druhého místa za Srbskem. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
0: 11 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Rádio Krokodýl.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
6: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Pohořelicích na ulici Znojemská. Slevy až 75% platí do úterý 1. září. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
9: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
14: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
16: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
17: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.

0: Fandíme s vámi.
1: 7 hodin 30 minut k tomu, což takhle vyrazit na fotbal.
2: Ano, už v sobotu od 17 hodin přivítá Zbrojovka doma Zlín. No a vy můžete právě teď s námi soutěžit o vstupenky na lince 603 103 103.
1: Když se podíváme na tabulku, tak je celková celkem neúplná. Už je odehráno 5 kol. Některé týmy mají odehrány ale 4 zápasy, některé třeba jenom dokonce 3. Zbrojovka tam má odehrány 4 zápasy, má odložený s Hradcem, který už bude dohrávat příští týden. Zbrojovka je 7. a Zlín je beznadějně poslední. Ten už hrál 5 a za těch 5 utkání vstřelil pouze 3 góly a 10 jich dostal. Mají nulu na svém kontě. Doufujeme, že to zůstane i potom sobotní
2: utkání. Ano, já věřím, že to dopadne.
1: Radio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Dobrý den, tady je Mirka.
1: Mirko, dobrý den, chodíte na fotbal?
3: No, tak chodíme na hokej, ale se synem jdeme i na fotbal. A moc se těšíme na Zbrojovku.
1: Moc se těšíte na Zbrojovku, takže půjdete se synem.
3: Ano, se synem.
1: Kdo z vás je hlasitější při fandění?
3: No asi já, protože mi se několikrát říká, že mi slyšel přes celé stadion, nebo
2: tak
3: přes ukažte. Celé
2: diváky.
1: Tak to ukažte, jak budete fandit.
3: Vačulín, Kakala, Zbrojovka, jedej!
2: Tak teď už tomu věřím.
1: Věříme tomu, že jste slyšel přes celý stadion, 2 vstupenky jsou vaše, gratulujeme.
3: Super!
1: Krása.
0: Fandíme s vámi. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku téměř 3 kilometrů doprava místa zpomaluje na příjezdu do Brna do části Tuřany od obce Telnice. Přímo v Brně se zatím ale projíždí bez výraznějších komplikací. Několik minut si postojíte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy u exitu 182 na Kývalku. A ucpává se hlavní tah ze Svitav do Brna v Lipůvce.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 hodin 37 minut, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: A kdo je to brašnář, se ptáme ve školce v Králově Poli.
3: Třeba brašní. Třeba má brašnu a může vyrábět brašny.
4: Který čistí zuby.
5: Že se dívá, jestli tam není nepořádek a uklízí to.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dozněli na Krokodýlu 4 minuty před 7:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Pomaličku to stoupá nahoru ten teploměr. V Brně už máme 18 stupňů, Vyškov hlásí 16,5, Břeclav 17,5, ve Žďáru tam je stále jen a pouze 14,5 stupně. Odpolední teploty 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až 30, má být polojasno až skoro jasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. V pátek odpoledne dorazí bouřky, postupně budou přecházet do deště. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich ochránci zachránili už víc než 2,5 tisíce. Vyzývají proto lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Prince Harry a jeho manželka Meghan Markle včera přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou jejich děti chodit, zatím nejsou známy. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. 29-letý stoper, který naposledy působil v Řecku, podepsal víceletou smlouvu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Slyšíte bubny?
11: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: 11 minut a bude 8 hodin. Dneska se čekají teploty až ke 30 stupňům. Osvěžení se bude hodit.
1: To rozhodně, máme pro vás i dnes 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21 a taky se můžete nově vyfotit s naším krokodýlím maskotem.
0: Jak to vypadá, když rozdáváme?
2: Krokohlídka osvěžuje v Líšni na Novolíšenské. Tady máme pána, už má letní osvěžení.
3: Ano, já děkuju samozřejmě za drink. Jirka mi řekl, že to je něco zdravotního.
2: Je to zdravotní, ale pozor, tenhle ten posluchač umí imitovat Karla Gotta.
3: Jsem český zpěvák a zpívám výhradně české písně a dám si ze záhrobí tenhle drink a určitě mě to bude zpívat dalších 87 let a děkuji.
2: My taky děkujeme krokodýláci na Novolíšenské.
4: Děkujeme, potkali jsme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
5: Zdravíme na krokodýla, děkujeme moc za osvěžení.
6: Zdravíme z Líšně, děkujeme za drinky.
0: Není zač, dneska možná potkáte ještě nějakého imitátora v Krpoli u Slovaňáku.
1: To bylo výborný.
0: Budeme rozdávat. Dobré ráno.
7: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jupi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jupi, jupi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: 50 vteřin bude 8 hodin, vy jste s Rádiem Krokodýl, kde jsou nachystány další zprávy. Má je Katka, kdo jiný, o čem pak budou?
10: Pěkné ráno, Brno chystá rozšíření kapacit pro seniory na více místech, podrobnosti za chvíli.
2: Po 8. Ed Sheeran na Justin Bieber. For the cause. A taky Poetika. Dnešní počasí bude opět letní, ze současných nějakých 19 stupňů, které máme v centru Brna, se nám to odpoledne dostane na Moravě na nějakých 26-29, na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města schválila investiční záměr prvního z projektů. Tím je novostavba domova pro seniory v Žebětínské ulici.
3: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
10: Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Investice vyšla na víc než 6,2 miliony korun.
3: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
10: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už jistotu, že do play-off postoupí z druhého místa za Srbskem. Dnešní utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
12: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, jak to tam vypadá, co je tam nového, na co si rád pozor, to nám řekne Kuba.
13: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Pístovicemi částečně blokují provoz dvě osobní vozidla po nehodě. Na Hodonínsku za výjezdem z Bučovic na Ždánice boural osobní auto, projíždí se tam Kivadlově. Přímo v Brně očekávejte kvůli ranní špičce zdržení například na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. Kolona tam má přes půl kilometru. Kilometrová fronta se táhne na Poříčí do centra před křížením s Vídeňskou. A s přerušovanými kolonami počítejte s převážně kamionovou dopravou před Brnem na dálnici D1 od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kotilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Já chci peníze.
1: A kdo je chce taky, tak bude volat už za chviličku. O 117 850 korun nabídneme krokodýlí zvuk. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Really?
4: Yes.
5: It is not that funny.
4: That's not that funny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10 minut po 8 hodině raní nabízíme na krokodýlu, řekl bych, velmi příjemnou částku.
2: A jdeme na to teď, volejte 603 103 103 a ve hře je 117 850 korun.
1: Kdo pak je nejrychlejší krokodýl, dobrý den?
3: No, dobrý den. Můžu mluvit?
1: Můžete mluvit, a kdo mluví?
3: No, Jirka.
1: Jirko, odkud jste se...
3: Mě.
1: Já jsem si říkal, že ten přízvuk je takový neúplně brněnský.
2: Je trošku daleko.
1: Tak zdravíme ze Plzně teda?
3: No,
1: nebo do Plzně?
3: No, zdravím taky.
1: Co máte?
3: Já si myslím,
1: no,
3: můžu?
1: Můžete.
3: Hejte, já si myslím, že je to zvuk reproduktoru, když interakci s elektrickým proudem, když se vypíná nebo...
1: Rozumíme naprosto přesně. Tenhle zvuk tady občas slyšíme. Otázka je, jestli je to ten samý, který vytvořil arbitr. Takže z interakce elektriky a reprobedny podle vás zní takhle. Víš, co to je, Katko, vůbec?
2: O tom vzdáleně velmi.
1: Výborně, dobře. Tak, poputují peníze do Plzně nebo ne? Tady je odpověď.
2: Je nám líto, ale zůstávají v Brně.
1: Nepoputují, je nám líto. Chce to vymyslet něco jiného?
3: Nedá se nic dělat.
1: Mějte se pěkně. Naschranou.
2: Krásný taky. Den.
4: Naschle. O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Pojď sem.
1: To byl Huban.
2: Kapitán Demo a Zlatíčka na krokodýlu 17,5 minuty. Po 8 hodině, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
3: A Tondo předpověď počasí.
2: Opět nám to lehce poskočilo, ten teploměr v Brně už máme 19,5, Vyškov hlásí skoro 18, Břeclav tam už je 18,5 stupně. Podíváme-li se na sever, ve Žďáru nad Sázavou mají 16 stupňů. Odpoledne při polojasné až skoro jasné obloze 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až 30.
4: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Termíny hlavního líčení jsou nařízeny do poloviny září. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka a video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury. Řekl to ministr obrany Kaliňák poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění tří cizinců. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli Belinda Bencicová 6-3, 1-6, 10-6. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
4: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
10: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
11: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jé!
12: Jé!
14: Jipi, jipi!
15: Jí!
12: Hornbach. S námi to zvládnete.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Už v úterý šupky dubky do školy, někteří úplně poprvé, no a právě pro ně máme něco speciálního. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
2: A ten den, který zažije, asi tak možná bude hodně zapsán v jeho paměti, nejenom v jeho, ale taky v těch, kteří tam s ním budou, protože dostane nejenom on výbavičku do školy, ale hlavně dárky pro svou třídu. No a co je velmi důležité, tak celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy přímo naše krokohlídka.
1: Přihlásit se můžete tak, že nám napíšete na e-mail studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm a telefon na vás.
2: Hledáme prvňáčka a vybereme toho, jehož příběh nás nejvíc zaujme. Tak pište.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Pístovicemi částečně blokují provoz dvě osobní vozidla po nehodě. Na Hodonínsku za výjezdem z Bučovic na Ždánice boural osobní auto, projíždí se tam k Jevadlově. Přímo v Brně očekávejte kvůli ranní špičce zdržení například na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jondrova. Kolona tam má přes půl kilometru. Kilometrová fronta se táhne na Poříčí do centra před křížením s Vídeňskou. A s přerušovanými kolonami počítejte s převážně kamionovou dopravou před Brnem na dálnici D1 od Ostrovačic.
2: Zdaleka to není všechno. V Brně v ulici v Újezdech srazilo osobní auto, chodce zasahují tam záchranáři. Pozor na D1, kilometr 179 ve směru na Brno, je tam odstavený kamion Ukrajinice, ještě jednou D1, od Brna na Prahu, na kilometru 109 zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto. A na trase z Velkého Bernova do Žďáru nad Sázavou před Bohdalovem probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Ty po půl deváté jdeme za dětmi s detektivkou.
1: Ve školce na Lesné jsme se ptali, kdo je to kriminalista.
2: Kriminalista je takovej pán, který musí dělat hodně pláče.
3: Ten, kdo maluje?
4: Nějaký policajt?
5: Já si myslím, že je to poradna. Jakože radí.
6: Třeba nějaký voják nebo nějaký policajt.
7: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
7: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Toutou Afrika na krokodýlu. Tak jako v Africe tady teplo sice nebude, ale dneska se čeká opět krásné teplo. 26 až 29, odpoledne na některých místech na Moravě až 30 stupňů, jinak polojasno až skoro jasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšíření Evropské unie. Po schůzce v pražské Kramářově vile je v plánu společná

0: tisková konference. Šéf americké CIA John Ratcliffe během nečekané návštěvy Moskvy varoval ruské představitele, aby neeskalovali konflikt proti Severoatlantické alianci, zejména proti Estonsku, Litvě a Lotyšsku, informoval o tom list Politico. Hokejisté Třince zdolali v přípravě na blížící se start extraligy Brno 5-1. Kometa, která poprvé nasadila pětici klíčových hráčů v čele s kapitánem Jakubem Flekem nebo brankářskou jedničkou Alešem Steskou, poprvé prohrála. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás! Více na plaváníkrokodýl.cz.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
7: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
8: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty schází do 9. hodiny, no a tentokrát to bude prosím pěkně o přípravě na nový školní rok.
2: Ano, hlásí se nám mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Začátek školního roku už se připomíná z plakátů, výloh i na internetu a některé obchody zvou k nákupu pomůcek již několik týdnů. I brněnští strážníci se proto samozřejmě na první školní den důkladně chystají, protože jsme znovu vytipovali přibližně 50 škol, u kterých budou dohlížet nejenom první den vyučování, ale ve zvýšené míře až do pátku. I po zbytek roku se přitom snažíme podle kapacit pomáhat dětem až na 30 brněnských přechodech pro chodce. Řidiče po 2měsíční odmlce žádáme, aby byli od úterý obzvlášť obezřetní. A to nejenom před školami a školkami. Děti můžou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout spoza autobusu nebo jinak zazmatkovat. Výuka v prvních dnech bývá navíc zkrácená a školáci se vracejí domů dřív. Vyšší pozornost ale budou od motoristů vyžadovat i odpolední hodiny, kdy děti po návratu z dovolených znovu hromadně zamíří do kroužků, do parku a na hřiště. Už doma by děti měly znovu slyšet základní pravidla pro pohyb v provozu a ty nejmenší je vhodné ke škole doprovodit. U prvňáčků se vyplatí začít s nácvikem ještě před prvním školním dnem. Po cestě je můžou rodiče nebo starší sourozenci upozornit na konkrétní rizika každodenní trasy. Velké nebezpečí znamená i pohled upřený na mobil nebo nasazená sluchátka. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den a příjemný poslech Krokodýla.
1: Děkujeme.
2: To byl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Přejeme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: dále Farben, Ilina a Fading na rádiu Krokodýl v 8 hodin a 58 minut.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
0: Tak pojď, kohoutku. Že tě fláknu. Ah. Takhle, po ránu, když vás probudí kohoutek, to není nic příjemného. 8 hodin 52
5: aby
0: minut.
5: Aby se neozvali ochránci zvířat.
0: Nic jsem neřekl. Máme prosím.
5: Dáme si zprávy.
0: Kačinko,
5: protože senzační vítězství vybojovali na US Open naši tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová, víc už za chvíli.
0: Po deváté dáme devadesátky, bude gala. Go Go Dolls. A taky Los Del Rio. V Brně máme 21 stupňů, Břeclav 19, Vyškov stupňů 18. Odpoledne by mělo být hezky. Má být polojasno až skoro jasno. Teploty 26 až 29, na jihu možná i 30.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 9, hezké dopoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V úterý 1. září, tedy v první školní den, se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila.
7: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
5: Znojemské historické vinobraní se letos uskuteční od 11. do 13. září. Mezi novinky patří odpočinková zóna či středověké ležení v jižním hradebním příkopu. Letos je vinobraní součástí oslav 800 let povýšení města na Královské.
7: Rádio Krokodýl. Žďársko.
5: Cyklista pod vlivem alkoholu havaroval ve Žďáru nad Sázavou poté, co při sjíždění kopce ztratil kontrolu nad jízdním kolem. Dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1,4 promile. Muž skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli Belinda Benčičová 6-3, 1-6, 10-6. Získali také prémii v hodnotě $1 milionu.
8: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, ve veří 32.
7: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po deváté jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na ulici v Újezdech srazlo osobní auto chodce. Zasahují tam záchranáři a provoz je omezený částečně. Celkově provoz ve městě ale už slábne. Pomalu pojedete ale po silnici z Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou a také na Poříčí do centra před Vídeňskou. Hlavně nákladňáky zpomalují na příjezdu do Brna z Jihlavy po dálnici D1 od Ostrovačic. A na cestě od Uherského hradiště na Veselí nad Moravou na výjezdu z Kunovic se srazla 2 osobní vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Telšár.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Otakárku gratulujem.
1: No to je motýlek, ne?
2: Ano.
1: Že jo, tak přejem všechno nejlepší k svátku a teď už 90ky v 9.
3: Rádio Krokodýl, 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krok.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: O hit vašeho života si píšete, kdo chcete, odkud chcete, na program zavináčkrokodil.cz. Ahoj krokodíle, chtěla bych zahrát všem dětem, co si užívají zbytek prázdnin, speciálně pro moji Elišku. Posloucháme vás v Medlánkách. Zahrát Avicii The Nights. Děkuji, Vlaďka. Vlaďko, tady to je.
1: Rádio Krokodíl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Pala 21. Taky si můžete vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou. Kde se včera rozdávalo a kdo taky přišel?
2: Krokohlídka osvěžuje v Líšni na Novolíšenské. Tady máme pána, už má letní osvěžení.
3: Ano, já děkuju samozřejmě za drink. Jirka mi řekl, že to je něco zdravotního.
2: Je to zdravotní, ale pozor, tenhle ten posluchač umí imitovat Karla Gotta.
3: Jsem český zpěvák a zpívám výhradně české písně a dám si ze záhroby tenhle drink a určitě mě to bude zpívat v dalších 87 let a děkuji.
2: My taky děkujeme krokodýláci na Novolíšenské.
4: Děkujeme, potkali jsme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
5: Zdravíme na krokodýla, děkujeme moc za osvěžení.
6: Zdravíme z Líšně, děkujeme za drinky.
1: Tak včera v Líšně a dneska odpoledne se na vás bude naše krokohlídka těšit v Králově Poli u Slovaňáku. Tam se stavte, ale až odpoledne. Zatím ještě není ani poledne. Za 9 minut bude 9:30.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Z roku 1999, odkud byla Deezer, You Gotta Be.

0: Dobrý den, Patrik.
1: Dobrý den, Patriku. Poznal jste písničku?
0: Větě mi to pustí ještě raz, prosím.
1: Pustím? Zní to takhle.
0: Tak, nevím.
1: Tak je mi líto. Děkuji moc, mějte se hezky.
0: Okay.
1: Naschledanou. 600 300 303, můžete vy zkusit vytočit ten telefon a říct, to přece zpívá dvojtečka. Myslím, že se to dozvíme. Krokodýl, dobrý den.
2: Zdravím vás, u telefonu David.
1: Dobrý den, David, vy jste poznal?
2: Jo, je to Lady Gaga, Paparazzi.
1: Mě zajímalo, líbí se vám Lady Gaga?
2: Jo, zajímavý, poslouchám, popová.
1: Dobře, a teď myslím, jakože tu osobu, jakože ženská, jestli se vám líbí, jen tak, jako mě to zajímalo.
2: Asi úplně ne.
1: Je takový zvláštní typ, že?
2: Přesně tak.
1: Ale zpívá dobře a teda jako taneční provedení klipu, ty jsou jakože na jedničku s hvězdičkou, to má jako fakt ta holka vymakaný. Každopádně.
2: Jsou perfektní.
1: Vy jste uhodl, takže jste vyhrál. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se. Díky, zatím naschranou.
2: Díky, naschle.
1: Lady Gaga, Paparazzi, hit z roku 2009, to je ten dnešní hit v jedné sekundě a my si ho dáváme úplně celý. Hezké dopoledne.

0: Ráno Paparazzi, to byl dnešních dvě dne sekundě od Lady Gaga. My se vrátíme do 90. let, do 10. na Krokodýlu dáme Billyho Joela. Fugees. A taky naprostou klasiku z 90. UMC. Otakare, dneska slavíte svátek, pánové. Gratulujem, tady je Krokodýl.
1: Světplný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu.

0: 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: není děkuji jako děkuji. Tohle děkuji, thank you od Alanis Morissette bylo velmi příjemné. Poslední 90 po 9 u nás na Krokolílu, 90 poslední proto, protože bude 10 za 2,5 minuty.
1: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
2: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. si zahrajeme Elišu Dixon. Erasmus. A taky Činasky.
5: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už je 23 stupňů, ve Vyškově mají 19, v Břeclavi 21, ve Znojmě 19,5 a v Jihlavě je stupňů 19. Odpolední teploty při polojasné až skurojasné obloze budou 26 až 29, na jihu kraje výjimečně až 30 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamních obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla včera spatřena v oblasti Zlatník Klaus na Krásné. Čína po včerejší povodni na hranici Tibetu s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další 3 eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Z nich 579 tvoří nepálští i zahraniční turisté. Na obou stranách hranice tak zemřelo nejméně 165 lidí a dalších nejméně 1381 se pohřešuje. Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve včerejší přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci ho vyhráli 66-64, ale nakonec po 3,5 hodinách podlehli úřadující mistrům světa 2-3 na sety.
1: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme také na silnice. Jak to tam vypadá, co je tam nového, to nám právě teď prozradí Kuba.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici v Újezdech policisté došetřují nehodu osobního vozidla s chodcem a projíždíte kolem opatrně. V centrální části města očekávejte zpomalení například na ulici Milady Horákové za Kolištěm. Mezi Pohořelicemi a Brnem u Modřic stojí kamion s poruchou. A hlavně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od Ostrovačic od exitu 178. Pro Rádio Krokodýl z Globa. se stánce Koktejl Šár.
0: Kubo, děkujeme, pojďme také ještě do Jihlavy, kde nás ladíte na frekvenci 102,3. V ulici Romana Havelky zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Počítejte tam s omezením.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Za týden touhle dobou budou děti už po třetí ve škole, takže možná, že už budou učebnice rozdané a už se pomalu, ale jistě začne učit. No a my stále hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Co si pod tím máte představit, během chvíle prozradíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hey, what a perfect day.

dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
2: Je to neuvěřitelný, ale už v úterý to odstartuje. Děti nasadí aktovky a batohy a vyrazí opět do školy. No a ti, které to čeká úplně poprvé, tak právě pro ně máme něco speciálního. I letos totiž hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. No a vítězi připravíme nezapomenutelný den. Těšit se může na výbavičku do školy, dostane dárky pro celou svou třídu a s celou rodinou ho odveze do školy naše krokohlídka. Pokud jste se, přátelé, ještě nezapojili, velká chyba, protože jestli vás zajímá, jak na to a chcete s námi soutěžit, tak napište na e-mail studio@krokodil.cz. Nesmí tam chybět jméno vašeho prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm, to znamená nějakou zajímavost nebo třeba vtipnost, to už nechám na vás, a telefon samozřejmě. Ať vás můžeme kontaktovat, až vyhrajete. Tak držím pěsti.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Zbrojovka se vrací na Srbskou, a to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
8: Fandíme s vámi.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
11: Byla. To dobré začíná u nás.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: A dnes můžete poobědvat třeba v brněnském podniku Raj Hlinky, dostanete kuřecí zeleninovou polévku a k tomu vepřový steak s barbecue omáčkou a opečené brambory. To vše za 150 korun. Takový je tip krokodýla, přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak co, už netrpělivě čekáte na chvíli, kdy budete moci volat? Tak dobře, připravte se. 603 103 103 vytáčejte právě teď. Odblokováno, kdo bude nejrychlejší na našem telefonu, má šanci tipnout si a vyhrát 117 900 korun. Kdo bude tím šťastným, kdo bude tipovat? Hezké dopoledne, tady Katka.
2: Hezké dopoledne, tady Simona.
1: Simono, já vás zdravím, krásné dopoledne. Tak ta fronta na tu částku, na to dovolat se sem, je hrozně dlouhá. Po kolikáté voláte?
2: To nevím, ale už rok vás, přes rok vás poslouchám a jako to moc krát jsem to dovolala. Bylo to vždycky špatně.
1: Bylo to vždycky špatně. Tak já doufám, že datum 27. srpna bude tím šťastným. Uvidíme. Připomeneme si, ten zvuk zní takhle. No asi mi držím pěsti. Co tipujete?
2: No já si myslím, že to je stříhání nůžkami nějakého měkkého plastu.
1: Takže jako stříhání nůžkami nebo nějaký plast. Dobře. Ptáme se arbitra. Jste napnutá je gatě? Jste napnutá si mi?

0: No jsou.
1: Jo.
2: Tak jdeme na to. Co říká arbitr? Tak ne. Tak budete muset vymyslet zase nějaký jiný typ, jo?
0: Je to tak.
2: Tak krásný den, mějte se hezky.
0: Krásný den.
2: Naschledanou.
0: Naschle.
2: No a i vám všem ostatním hezký a úspěšný čtvrtek. Uvidíme, jak v dalším soutěžním kole budeme navyšovat Krokodýlí bank.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
12: Káťo, jedeme do Olympia parku.
13: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
12: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
13: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
12: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
13: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
15: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
16: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
17: That's Helen Doran English.
16: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
17: Come and join us!
16: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
18: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Pohořelicích na ulici Znojemská. Slevy až 75% platí do úterý 1. září. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
19: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ozzy Osbourne tady u nás na Krokodýlu. Lehce se nám přiblížila 11. Krásné dopoledne vám přeje Katka. Se mnou už ve studiu taky Petra a máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. Řidič po včerejší tragické nehodě u Doubravníku nadýchal přes 3 promile. I o tom za chvilku.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 11. hodině na Krokodýlu Ava Max a David Guetta. Bude doktor Alban. Nebo Tomáš Klus.
10: A my vystoupáme výš nad střechy paneláků.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska očekáváme většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost a teploty od 26 až ke 30.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Týká se to také Brna. Letos jich zatím celkem zachránili téměř 2600. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Vrcholí totiž každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Řidič, který včera naboural u Doubravníku na Brněnsku, nadýchal přes 3 promile. Přesnou koncentraci v době nehody potvrdí ještě rozbor krve. Nehoda se stala během soustředění mládežnického týmu, když auto se 6 lidmi narazilo do stromu u silnice. Zemřel přitom 10letý chlapec. Princ Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v Americe. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti. Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaji v Mexiku z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4 a 7-5 Španělku Kristinu Buskaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková.
12: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Kuba.
13: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici u odbočky na Řečkovice z centra. Dejte pozor na osobní auto v jízdním pruhu kvůli poruše. Pár minut si postojíte na Černovické ulici do centra před sjezdem na Olomouckou ulici a váznoucí doprava je na Poříčí do centra před Vídeňskou. Hlavně kamiony brzdí pravý pruh na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi kilometry 182 92 až 196 a s přerušovanými kolonami v obou směrech počítejte na 55 mezi Spytihněví a Otrokovicemi na tahu od Uherského Hradiště. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 11. Krásné čtvrteční dopoledne vám přeje Katka Horáková. Před námi v této hodince Krokodýl cestovatel a hádat dnes budeme název Národního parku. Podrobnosti za chvíli a vyhrát můžete vstupenky do divadla, tak ať vám to neunikne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Cestovatel.
1: Cesty na krokodýlu ale někam vedou a kam, také na to se budu samozřejmě ptát už za malou chviličku. No a vy můžete volat studio 603 103 103, protože si můžete vysoutěžit dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Unikát. Odehraje se 8. září od 19 hodin. No a tohle jsou moje dnešní nápovědy. Tak já se dneska ptám na název Moravského národního parku a zároveň nejmenšího v České republice. Na dolno-rakouské straně na něj navazuje Národní park Tajatal a nachází se ve znojemském regionu. Tento národní park se rozkládá podél řeky Dyje, protékající údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. A aktuálně ochranářům z tohoto národního parku už došla trpělivost s neukázněnými turisty, kvůli kterým je okolí známých stezek nepořádek. Necháváme tam po sobě, přátelé, odpadky i různé ještě horší věci, které nechcete vidět ani o nich slyšet. Tak a někoho už máme na lince krokodýla. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Zdravím, ahoj, Jara.
1: Jaro, zdravím tě, slyšel jsi nápovědu a znáš název toho národního parku, na který se ptám?
2: Právě, jak jsem volám z auta, jak jsem vytáčel, tak jsem neslyšel vůbec nic.
1: Neslyšel jsi nic, tak já jenom v rychlosti řeknu, že je to jediný moravský národní park a nejmenší v Česku a rozkládá se podél řeky Dyje, protékající údolí mezi Vranovem a Dyjí, nad Dyjí a Znojmem. Víc už ti nemůžu říct, nemáme čas, tak honem.
2: No to je národní park nad Dyjí, pod Dyjí, nebo nad Dyjí.
1: No to předtím, národní park.
2: Pod Dyjí.
1: Pod Dyjí, jasně, jsme tam, je to tvoje lístky do divadla.
2: Děkuji, jsem rád, Bolka Polívky mám rád. Jako letní scénu miluju.
1: No. Letní scénu miluješ, tohle už nebude letní scéna, protože bys tam asi trošku mrzl. Bude to uvnitř, ale určitě to bude fajn. Tak já ti blahopřeju a zůstaň mi na telefonu, měj se hezky. Ahoj, ahoj. No a teď máme přesně 11 hodin a 22 minut. Hezké dopoledne s krokodýlem i vám.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
16: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

dvě minuty po půl dvanácté z Krokodýla Bonnie Tyler z hitu, který je tak rychlý, až je z toho horko. A že dneska bude, protože na jižní Moravě naměříme až 30 stupňů a tak o důvod víc vyrazit do ulic Brna a osvěžovat posluchače Krokodýla pro biodrinky. Kde se můžete těšit, tak to vám prozradím už za chviličku. Buďte s námi.

0: celou jižní Moravu.
1: Pojďme si užít jedny z posledních letních dní, protože to nebude dlouho trvat a dorazí podzim. A jak budeme na ty tropy s láskou vzpomínat? Teda možná. No, abyste se cítili fajn, tak vyjíždíme mezi vás do ulic osvěžovat a vezeme vám 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. No a nově se můžete vyfotit taky s naším krokodýlím maskotem. Včera jsme byli v Líšni.
2: Krokohlídka osvěžuje v Líšni na Novolíšenské. Tady máme pána, už má letní osvěžení.
3: Ano, já děkuju samozřejmě za drink. Jirka mi řekl, že to je něco zdravotního.
2: Je to zdravotní, ale pozor, tenhle ten posluchač umí imitovat Karla Gotta.
3: Jsem český zpěvák a zpívám výhradně české písně a dám si ze záhrobí tenhle drink a určitě mě to bude zpívat dalších 87 let a děkuji.
2: My taky děkujeme, krokodýláci na Novolíšenské.
4: Děkujeme, potkali jsme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
5: Zdravíme na krokodýla, děkujeme moc za osvěžení.
6: Zdravíme z Líšně, děkujeme za drinky.
1: Tak včera to bylo i s božským Kájou. Uvidíme, koho budeme osvěžovat dnes a kde se tady můžete těšit. Odpoledne za vámi vyrazí krokohlídka do Králova pole. Budeme u Slovaňáku, tak se stavte.
0: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Natři to! V Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
7: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz.

0: si šáhnout na vědu.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: takhle nádherný song je od Baby Bird a vyladíte krokodýla. Těsně před 12. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou už i Petra a máme další zprávy.
1: Hezké poledne, Brno vytipovalo lokality vhodné pro výstavbu nových zařízení pro seniory, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
2: Rádio Krokodýl.
5: Slyšíte bubny?
6: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. pro vás Taylor Swift.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes má být většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost a naměříme až 30 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města schválila investiční záměr prvního z projektů, kterým je novostavba domova pro seniory v Žebětínské ulici. Seznam lokalit vychází z městského plánu péče o seniory do roku 2050. V září ho bude schvalovat zastupitelstvo. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes naši republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. Kuriozní situaci řešil australský soud. 27letá žena tam porodila dvojčata, ale chlapeček a holčička nebyli příbuzní, i když se narodili stejné matce. Jedno z dětí totiž pocházelo z náhradního mateřství, zatímco druhé bylo biologicky její. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů.
4: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krásné poledne z Krokodýla i vám, milí šoféři. Velmi opatrně právě v těchto chvílích v Brně ve Slatině v Bělohorské ulici za sjezdem z Ostravské směrem na Líšeň se totiž srazila hned 3 osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a zdržení je kolem 5 minut. A policejní hlídku máme právě teď na Merhautce. Tak opatrně, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 12. už se mnou Jirka, ahoj.
1: Nazdar, Krokohlídka osvěžuje, osvěžovali jsme i na dožinkách, již mediálním partnerem je Rádio Krokodýl, tak podíváme se do ulic, i kdy budeme osvěžovat dnes.
0: Dobře, tak krásné poledne, jestli obědváte, dobrou chuť.
2: Za hitem a přitom ani jeden, dva krok.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.
3: Ujel me vlak.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlo Edward Mayano a my se za okamžik podíváme, kde budeme dneska letní krokohlídka osvěžovat vás, posluchače.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Fandíme s vámi.
10: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně Srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
9: Fandíme s vámi.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Je dobré mít se na koho spolehnout.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jedna cizí zeď na Krokodýlo, tohle je vaše rádio. Za okamžik se podíváme taky na prvňáčka rádia Krokodýl. No a mezi tím si dáme jedno espresso, macchiato, nebo chcete i cappuccino. Na zdraví, Krokodýl, pěkné odpoledne, Brno, Jižní Morava.

0: Tohle je jeden hříšný tanec, no a my jdeme na prvňáčka.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, tak je to tady. I letos připravíme prvňáčkovi Rádia Krokodýl den, na který nikdy nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokodýlka. Tak ho přihlašte. Napište na studio@krokodil.cz. No a připište taky jméno prvňáčka, odkud je, telefon na vás a krátký příběh o něm. No a my se už o něj postaráme.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Jaromír Kubant, starosta obce Trboušany. Kvůli suchu máme zakázaný na pouštění bazénu umývání aut a zalívání trávníků. V tuto chvíli zrovna řešíme, jak budeme monitorovat občany, aby jsme hlídali, že ty trávníky opravdu nezalívají tou městskou vodou.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému.

0: nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Pohořelicích na ulici Znojemská. Slevy až 75% platí do úterý 1. září. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
3: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
9: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
10: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
14: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
15: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
16: That's Helen Darren English.
15: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
16: Come and join us!
15: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak Whitney Houston by si tady chtěla zatancovat. Krokodýl tancuje Petra, ta přitancovala. Řekneme vám, co je nového, vítej.
1: Ano, a blíží se slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilňáku. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Golden Bird. Bude Chumbawamba. Leony. A zavítá i Marek Ztracený.
3: A tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
2: Radio Krokodýl.
6: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme právě teď příjemně. Teploty teď aktuálně tady v centru Brna kolem 27 stupňů. Zítra čekáme plus 26 po jasnou oblohu.
10: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila. Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto navrhuje, aby se omezil noční prodej alkoholických nápojů a pravidla pro jeho reklamu. Plány na zpřísnění pravidel však narážejí na odpor koaličních partnerů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura opatření odmítá. Americká technologická společnost Meta se dohodla, že zaplatí až 373 miliard korun za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny kvůli jejich používání mladistvými. Mezi ně patří například dvouhodinový denní limit na užívání sítí Instagram nebo Facebook, popřípadě stlumení upozornění v době školy. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí ze 2. místa se Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
11: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, na Brněnsku havarovala dvě osobní auta na silnici třetí třídy u Prštic. No a v Brně tady si poštojíte na Zvonařce, ale pozor, taky přímo na hlavní nádraží. Kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Už se na vás těší taky letní krokohlídka Rádia Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jasně, že jo, budeme vás osvěžovat a za okamžik vám taky prozadíme to místečko, kde nás vyhlížet, tak nás dobře poslouchejte. Mezitím Ellie Goulding, Burn, tak pěkné odpoledne z Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: K roku díláci, my vás osvěžíme, těšte se i dneska. A pokud si říkáte kde, tak se na vás těšíme v Králově Poli na Slovaňáku. Pak se přimístíme taky k vojenské nemocnici. Potěšíme vás, ano, a hlavně osvěžíme v těchto dnech. Jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: 13 hodin 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černovická nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
7: Nechoď do té vody.
8: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
9: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Haló, už máte svou kaupu? Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

0: Na kroku dílu fandíme brněnskému fotbalu. Máme pro vás skvělou zprávu. Už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. V tom nejlepším poránu, jinak hraje se v sobotu, Zbrojovku čeká na stadionu na Srbské Zlíně. Výkop je v 17 hodin. Tak se těšíme, soutěžíme už zítra po ránu.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě...

0: Vedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
1: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 14. hodině hit za hitem bude nový Ed Sheeran. Dáme si Rednex. Český hitu kabáti. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu, teploty budou kolem 27 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Neobvyklá podívaná se zřejmě na podzim naskytne lidem, kteří navštíví brněnský ústřední hřbitov. Jen několik stovek metrů od sebe tam najdou pietní desku obětem komunistické represe a historický reliéf s podobou sovětského diktátora Stalina. Obě místa od sebe budou vzdálená zhruba 450 metrů. Na návrh a vznik nové pietní desky vypsali představitelé brněnského magistrátu soutěž. Řidič, který včera naboural u Doubravníku na Brněnsku, nadýchal přes 3 promile. Přesnou koncentraci v době nehody potvrdí ještě rozbor krve. Nehoda se stala během soustředění mládežnického týmu, když auto se 6 lidmi narazilo do stromu u silnice. Zemřel přitom 10letý chlapec. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být v současnosti podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažen. Situaci ale kanceláře nadále vyhodnocují. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na 200.
6: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dejte pozor, právě teď u Grandu si trošku postojíte, stejně tak na hlavním nádraží nebo na Křinové ulici v Brně. Komplikace, pozor, došetřuje se nehoda nákladního auta, které narazilo do zábradlí na Brněnsku, utečit směrem na Neslovice. Kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, jsme vaše Rádio Léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hit za hitem i po 14. hodině. Podíváme se taky na prvňáčka Rádia Krokodýl. Ano, hledáme ho, možná to bude právě ten váš.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Tak, krokodýláci, už je to tady, blíží se první školní den. Letos máme pro vás tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, navíc ho celou parádou odveze do školy naše krokohlídka Rádia Krokodýl. Tak ho přihlašte na studio@krokodil.cz, napište jméno prvňáčka, odkud je, telefonní kontakt na vás a krátký příběh o něm, na co se třeba nejvíce těší do školy a proč právě jeho by měla krokohlídka doprovodit do školy. Krokodýláci, jsme tady pro vás, máme pro vás prvňáčka.
0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Anthropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
2: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Slyšíte bubny?
7: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. Proex 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Pohořelicích na ulici Znojemská. Slevy až 75% platí do úterý 1. září. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
1: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
3: 30 000 korun.
2: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
8: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
9: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
10: That's Helen Darren English.
9: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
10: Come and join us!
9: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
12: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
11: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: řekl jsem bylo, kroku díl 15. hodina, léto se nám trošku vrátilo do Brna, 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy, Petra letně naladěná, co si dáme?
1: Ano, a koruna hráze Brněnské přehrady projde rekonstrukcí, podrobnosti o tom za chvilku.
0: No a z dalších hitů?
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Cheryl Cole, Man in Work, Adam Ďurica. To vám bude hrát Krokodýl.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu, teploty kolem 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Koruna hráze Brněnské přehrady projde rozsáhlou rekonstrukcí, která si od konce září vyžádá úplnou uzavírku přejezdu i přechodu přes ráz. Po dohodě se zhotovitelem se podařilo dobu uzavírky zkrátit téměř o měsíc. Hráz tak bude zcela uzavřena od letošního 29. září do prosince příštího roku. Pro pěší i jinou dopravu jsou stanoveny náhradní a objízdné trasy. Nové voliéry i vzdělávací centrum měly v brněnské zoo sloužit už od července. Stavební firma ale nestihla dokončit ani polovinu projektu a zahrada proto smlouvu vypověděla. Práce zůstanou zastavené minimálně do zimy.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům pro zhruba 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Objekt vyroste na nevyužívané části pozemku v areálu základní školy Tyršova. Dvoupodlažní dům poskytne asi 50 samostatných garáží. Další stání vzniknou na střeše. Šťastní z premiérového grandslamového titulu i povzbuzení do hlavní části US Open, která začne od neděle dvouhrami, byli tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová po triumfu ve smíšené čtyřhře. Muchová řekla, že titul hvězdně obsazené mixu nečekala. Menšík pro změnu žertoval, že může ukončit kariéru.
5: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už míříme na silnice, víme, kdo jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se řidiči zdrží od 3. kilometru. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna popojíždí kolona před sjezdem na dálnici D1. Zdržíte se na silnici 52 na cestě z Rakouska do Pohořelic u Mikulova. Na silnici 43 z Brna do Svitav se nejdříve zdržíte před Lipůvkou a pak kvůli omezení za Letovicemi v obou směrech. A v Brně je ucpaný okruh. Kolony jsou v Černovické a v ulici Otakara Ševčíka ve směru na Židenice. Ucpaná je Jihlavská před Vídeňskou, Zvonařka před Dornichem a řidiči popojíždějí také v Rokitově ve směru na Líšeň. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Rádní odpoledne, léto, zbytek prázdnin si užíváte s vaším rádiem. Krokodýl hrajeme hit za hitem. No a taky vás osvěžujeme. Prozradíme vám, kde vás dnes osvěží krokolítka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: a celou jižní Moravu.
1: K roku díláci, my vás osvěžíme, těšte se i dneska. A pokud si říkáte kde, tak se na vás těšíme v Králově Poli na Slovaňáku. Pak se přemístíme taky k vojenské nemocnici. Potěšíme vás, ano, a hlavně osvěžíme v těchto dnech. Jsme Kroku díl.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: 15 hodin 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl.
2: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
4: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, a my vás zveme přímo na náměstí Svobody, kde probíhají Dožínky Brno, tradiční lidová slavnost, tak se zastavte až do neděle, tam pro vás jsou. A Krokodýl je hrdým mediálním partnerem této akce.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Nechoď do té vody!
10: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
11: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
13: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
14: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte.

0: Oh je, dobré odpoledne, tady Krokodýl, kde pak Jirka Wiener, u mikrofonu už Zbyněk Loucký. Jak se máte ve čtvrtek? My už chystáme před 16. další zprávy, tak pojďme na ně a budem nám v nich chutnat.
1: Hezké odpoledne, na základní škole v Kohoutovicích dnes testovali výdej obědů formou švédských stolů. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na Bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na Bílovických slavnostech piva.
2: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jdeme na to, co jsme nachystali. Kroxna připravila King Africa La Bomba.
8: Bomba!
9: Sensual. Un movimiento sensual. Sensual.
0: Bude to hudební bomba, tak dáme i Texas a Summer Sound. S Tereskou se jdeme schody z nebe.
10: Bůh už ví, že jdou šílený blázni.
0: A naopak vyrážíme, a vy se můžete těšit na další hit za hitem.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude doslova nádherně, léto pokračuje, i když prázdniny vrcholí, zítra polojasno. Teploty odpoledne až 27, ty noční teploty 17 stupňů Celsia.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích dnes zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty městské části pro školství Michala Veličky zkouška dopadla skvěle a vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů od nového školního roku. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Od května probíhají intenzivnější kontroly strážníků, policistů a sociálních pracovníků v oblasti před hlavním nádražím. Vznikne také pracovní skupina pro zlepšení pořádku v exponovaných lokalitách Brna, která bude koordinovat spolupráci mezi organizacemi a dalšími zapojenými složkami. První setkání se uskuteční v září. Jednání by se dále měla konat jednou za 3 měsíce. Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a rodiče na rodičovské dovolené. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Zájemci se mohou zaregistrovat přes web zpátkyzavolant.eu. 17-letá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v Itálii stříbro v závodě juniorek v cross country. Během odpoledne jsou na programu závody v short tracku žen i mužů do 23 let a obou elitních kategorií.
12: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis
6: Rádia Krokodýl.
0: Lenico, čtvrtá odpolední a doprava.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů. Mezi 178 a 196 km osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se řidiči zdrží od 4. kilometru. Držíte se také na silnici 52 na cestě z Rakouska do Pohořelic u Mikulova. Na silnici 43 z Brna do Svitav se nejdříve zdržíte před Lipůvkou a pak kvůli omezení za Letovicemi v obou směrech. Kolmé na příjezdu do Kuřimy od Brna. V Brně v Modřicích u nájezdu na dálnici D2 na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta a na Vyškovsku na průjezdu Rousínovem v Čechínské ulici bourala dvě osobní auta. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Ruštoková.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
13: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tady Krokodýl. Dobré odpoledne, už chystáme hantece. Žany, co hokneš do placu za chvilku?
1: Betelý den, kalosci. Dneska vám hoku do placu frázu, co to znamená těžce kouřit mapu.
0: Dobrý, no, tak se těšíme. A v tuto chvíli se řídíme mapu. Tady frekvence 103 FM a všechny další, tedy Rádio Krokodýl. Čas 16.04. Dobré odpoledne, přeje Zbyněk Loucký.
2: Národ do rodné země, starší žena vedle mě. Já sedím, dáma stojí, v MHD kouká chladně. Ptám se jí gentlemansky, máte se dneska hezky. Dáma jen sklopí oči.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Britney Spears Everytime. Everytime je s vámi Krokodýla právě teď ve čtvrtek odpoledne v 16.20, ale valíme meldovat.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, zdarec, houkni to do nás a na nás, co jsi vygumal.
2: Betelý den, kalosci. Dneska vám houknu do placu frázu, co to znamená těžce kořit mapu.
0: Co by na to? Těžce kořit mapu. Co na Olteců?
3: Těžce kořit mapu? A dumat nad něčím, přemýšlet, strašně dlouho rozmýšlet.
4: Chyba ve vzdělání.
5: Znat místní tyhle.
6: Těžce kouřit mapu, studovat mapu, hledat něco v mapě, těžce.
0: Jak je to?
2: Tak si myslím, že jste určitě všichni uhodlí, že těžce kouřit mapu znamená dobře vědět, o co go, neboli správně česky, o co jde. Těžké gratulovanec.
0: Díky ze Žany a jak se říká, hlava mapa, tady Krokodýl.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
8: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
9: Vážně?
8: Jasně, dej na mě.
10: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
12: Káťo, jedeme do Olympia parku.
13: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
12: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
13: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
12: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
13: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
15: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
16: Fandíme s vámi.
17: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
18: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
6: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Dobré odpoledne s Krokodýlem. Jsme vaše rádio, bylo 17:30. Příjemný čtvrtek s datem 27. srpna v kalendáři Otakar. Tak přejeme všechno nejlepší. Tady Zbyňa a už zase hrajeme hit za hitem Krokodýl.

0: Dobré odpoledne, přeje váš krokodýl a fičíme na fotbal. Ano, krokodýl fandí brněnskému fotbalu a máme pro vás skutečně skvělou zprávu. Už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky. V sobotu čeká Zbrojovku Brno na stadionu na Srbské Zlín. Výkop je v sobotu v 17, tak zůstaňte naladěni, poslouchejte pozorně a třeba právě vy budete fandit přímo z tribun. Zítra po ránu soutěžíme krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Kloucký. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
2: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Největší muzikálová událost

0: Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobré čtvrteční odpoledne, hlásí Krokodýl, vaše rádio. A dojíždíme k 17. hodině, to znamená další zprávy a informace, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, radnice Brno-Střed se zítra otevře pro veřejnost, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Rádio Krokodýl.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle vypadá největší hudební výběr. Steve Lucas, Up Till Down. Taky Kelly Rowland a David Guetta with Love Takes One. Poledne budeme i s ní. Prostě Krokodýl hit za hitem a hlavní informace teď je 17.
9: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na zítřejší pátek, ty teploty půjdou ještě nahoru. Zítřejší denní teploty, prostě léto, 29 stupňů Celsia a v noci kolem 18.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Radnice Brno-Střed se zítra otevře všem, kteří se chtějí potkat, pobavit a poznat místo, odkud se spravuje centrum Brna, trochu jinak než při běžné návštěvě úřadu. Tradiční otevřená radnice nabídne prohlídky historické budovy, divadlo, hudbu, módní přehlídku, výtvarné dílny i večerní kino. Program začne ve 14 hodin komentovanou prohlídkou. Podvodníci rozesílají SMS zprávy s oznámením o dluhu na pojistném o všeobecné zdravotní pojišťovny. Chtějí tak získat peníze nebo přístup k účtu. VZP takovým způsobem o dluhu své klienty neinformuje a nikdy nežádá okamžitou platbu. Podvodné e-maily, SMS nebo zprávy přes aplikaci WhatsApp se objevují opakovaně a zneužívají názvy známých firem nebo úřadů. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí ze 2. místa za Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
10: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
3: Dopravní servis
11: Rádia Krokodýl.
0: Leni, posloucháme.
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty, hlavně kamionů mezi 172. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy jedou pomalu kamiony od 5. kilometru, osobní auta se zdrží jen místy. Doprava zpomaluje na silnici 52 na cestě z Rakouska do Pohořelic u Mikulova. Na silnici 43 z Brna do Svitav se nejdříve zdržíte před Lipůvkou a pak kvůli omezení za Letovicemi v obou směrech. V Brně ve Veslařské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. A na příjezdu do Kuřimi směrem z Brna bouralo osobní auto s nákladním. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Svenka Roštoková.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobrý den a hezké odpoledne po 17. Už vymýšlíme, co se zeptat našich zlatíček. Tak třeba napadá mě, kdo je to bratranec?
1: To je stejný jako sestřenice, ale bydlí s jiným domě.
0: Skvěle. Paráda. Probereme to určitě za chvilku. Krokodýl Zbyněk Loucký. Pojďme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýl, jsme vaše rádio. Pořád prázdninový čtvrtek a holky a kluci prázdniny forever, vidíte.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ale něco jsme vykoumali, na co bychom se vás zeptali, tak třeba mě napadá otázka, kdo je to bratranec, holky a kluci?
2: To je stejný jako sestřenice, ale bydlí s jiným domě. Jakoby někoho bráška.
3: To je třeba kamarád.
4: Třeba to je jako sestřička, akorát je to takovej třeba velký kluk.
5: Třeba má někdo holčičku, se mu narodí a pak vaše teta porodí třeba nějaké miminko.
6: Já mám třeba bratka, který má 9 roku a jmenuje se Standa.
0: Z té jedničky klobouk dolů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Přihodím ještě jednu informaci za 6 minut, 6:30.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
11: Natři to v Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
12: Uniho by.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
14: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
13: A mytí oken?
14: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
15: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
16: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
18: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
17: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
18: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
17: Více informací v restauracích KFC.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
20: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
21: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
22: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
23: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Eamon, I don't want you back. A tak vypadá největší hudební výběr. Bylo před několika minutami 17:30, přejeme krásný letní podvečer, stojí skutečně za to. A stát za to budou i další hity, které jsme připravili. Pokáč solitér a teď taky a Bruno Mars. Tak buďte s krokodýlem, užívejte si to. Hezké odpoledne přeje Zbyňa.

0: Dobré odpoledne, hezký podvečer. Já si myslím, že není fér, že budou finišovat prázdniny, že jo, holky a kluci. Ale já mám dobrou zprávu, prázdniny letos nekončí. Holiday forever, tak si ještě užívejte ty poslední dny, někam vyražte, třeba na Jižní Moravu, na Vysočinu, do hor někam, na Slovensko třeba teďka můžete ještě jet a fičet, tak šťastnou cestu, ale hlavně je všude sucho. Ale my fandíme projektům, které to omezí.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio

0: Jak sucho překonat? Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček přikoupí se tu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: tancující krokodýl. Ano, vy tančíte na frekvenci 103 FM a všech dalších, kde vaše rádio vysílá. A s krokodýlem dojíždíme k 6. večerní, dáme si další zprávy a informace, mluvit budeme o tom, no, nechte se překvapit, ale vyrazíme na Brněnské moře.
1: Hezké odpoledne, koruna hráze Brněnské přehrady projde rozsáhlou rekonstrukcí, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No jasně, už jsme namíchali i protřepali, tak Ava Max, Kings and Queens. A taky Márquez, Vayamos compañeros. Vayamos compañeros, hay una nueva música. No život je prostě krásný, zvlášť s Krištofem a Krokodýlem.
7: Život je krásný i na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla.
0: A tak si ten život užívejte. Jsme vaše rádio.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A zítra to bude stát za to, bude opravdu nádherně. Jedním slovem polojasno, ty odpolední teploty letních 29, noční teploty kolem 18 stupňů Celsia.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Koruna hráze Brněnské přehrady projde rozsáhlou rekonstrukcí, která si od konce září vyžádá úplnou uzavírku přejezdu i přechodu přes ráz. Po dohodě se zhotovitelem se podařilo dobu uzavírky zkrátit téměř o měsíc. Hráz tak bude zcela uzavřena od letošního 29. září do prosince příštího roku. Pro pěší i jinou dopravu jsou stanoveny náhradní a objízdné trasy. Nové voliéry i vzdělávací centrum měly v brněnské zoo sloužit už od července. Stavební firma ale nestihla dokončit ani polovinu projektu a zahrada proto smlouvu vypověděla. Práce zůstanou zastavené minimálně do zimy.
5: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům pro zhruba 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Objekt vyroste na nevyužívané části pozemku v areálu základní školy Tyršova. Dvoupodlažní dům poskytne asi 50 samostatných garáží. Další stání vzniknou na střeše. Šťastní z premiérového grandslamového titulu i povzbuzení do hlavní části US Open, která začne od neděle dvouhrami, byli tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová po triumfu ve smíšené čtyřhře. Muchová řekla, že titul hvězdně obsazeném mixu nečekala. Menšík pro změnu žertoval, že může ukončit kariéru.
9: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co pak silnice?
10: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 171. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynulej. Podobná situace je z Brna do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. od Spana je silnice 152 v Modřicích před nájezdem na bratislavskou D2. Jinak se většina kolon v Brně i jeho okolí už rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

to pár minutek, co bylo 6. Dobrý večer, a to s krokodýlem. Za chvíli si povíme něco o tom, že v Brně je nový systém na hospodaření s vodou. To si nenechte ujít. Stejně jako další hit za hitem. Slibovaná Eva Maxa. Dobrý podvečer a večer přeje krokodýla Zbyněk Loucký. Tak pojďme, let's go.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Krásný čtvrtek s krokodýlem. A taky nádherný, opravdu sluný letní večer, přepichový. Vůbec to letošní léto je opravdu krásné a sluné, ale je taky pořádně sucho a co si budeme povídat? Voda je voda.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A proto jedna velmi zajímavá informace. Botanická zahrada Mendelovy univerzity chce lépe hospodařit právě s vodou, vedla proto do provozu nový digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhadovat případné úniky. Senzory monitorují průtok, tlak, objem vody v nádržích a další důležité parametry. Systém zároveň umožňuje vzdálené i automatické ovládání čerpadel. Technologie automaticky řídí doplňování retenčních nádrží v různých částech areálu a upřednostňuje využívání dešťové vody před odběrem z vodovodu a umožňuje navíc také regulovat využití pitné, dešťové a demineralizované vody, například při péči o sbírku orchidejí. Botanická zahrada počítá s větším využitím srážkových vod, například ze střech budov, a dokonce zvažuje vybudování vlastního vrtu. Voda je základ.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
2: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Je dobré mít se komu svěřit.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Backstreet Boys, dobrý večer, Krokodýl a Everybody na frekvenci 103 FM, tam, kde Krokodýl vysílá. A všech dalších samozřejmě. No a někdo je přece jenom dneska výjimečnější, protože když se podíváme do kalendáře, tak 27. srpna je tam Otakára, všechno nejlepší k svátku, můžete mu zahrát třeba v hitech na přání, které startují na Krokodýlu už za půl hodiny. Dobrý večer přes Beňa.

0: Že s krokodýlem jsme vaše rádio. Maličku dobrý večer. Stále prázdninový, ale příští týden už to vypukne.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, ale taky krokodýláčci. Letos pro vás máme zase tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který se nezapomíná. Výbavička do školy, dárky pro celou třídu a hlavně toho prvňáčka, toho nejprvňáčka s celou rodinou a s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Můžete se přihlásit na e-mailu studio@krokodil.cz. Napište tam jméno prvňáčka, odkud je krátký příběh o něm. No a proč ho tam máme hodit do té školy? Krokodýl vybere a zaveze a bude to stát za to. Na to se nezapomíná.

0: po operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Doran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: večer, Krokodýl. A ti, co jsou s Krokodýlem, tedy my všichni jsme šampioni. A někteří se už za chvíli taky objeví pořadu Hity na přání, tak vybírejte opravdu šampionské melodie. Startujeme za chvíli.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale ještě taky přihodíme Love Again Dua Lipa. Morandi Angels. Slza Lůta Záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým... Hity na přání a hit za hitem, to je Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude krásné léto, polojasno, teploty přes den až 29, možná 30, noční teploty 18 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila. Někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je voda stále nevhodná ke koupání. Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům pro zhruba 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Stále sledujeme i večerní dopravu.
4: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před Brnem. Doprava vázne v nárazových kolonách hlavně kamionů mezi 172. a 169. kilometrem. Podobná situace je i ve směru do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Sink Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je to tady 7 večer a krokodýla, to znamená, že už přichází Jirka Wiener a také dnešní hity na přání. Tak si je užijte, to vám přeje Zbyněk Kloucký, mějte se moc hezky, naslyšenou, ahoj a 603 103 103.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Co za lhůta záruční, já jsem Jirka. Tohle krok udíl hety na přání. Volejte, vybírejte náš interaktivní pořady, se s námi můžete spojit. 603 103 103. Co si pustíme? Co to bude?

0: Ranní večer, zdravíme na celé Brno, celou jižní Moravu, teď už do Znojma, kdo se dovolal, krokodýl, halo?
1: Hezký večer, to je Marek.
0: Marku, vítej, tak co si pustíš, komu zahraješ?
1: No, technoturní jump, aby to pro mojho bráku, protože už jsem ho 25 let neviděl, nebo 15 let, asi tak nějak. A tady toto cesto bych mu chtěl říct, bráško, ty můj nejlepší brácha, mám tě rád, ať tvoje vínku. Ahoj.
0: Už to letí, Marku, tak pojďte si taky zavolat. 603 103 103 Krokodýláci.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a jižní Moravu. Volej právě teď 603

Morning Angels na kroku dílo, tady jsou hity na přání. Janča pozdraví. Aj, tak ta už nevydržela, ale vůbec nevadí. Jsme tady pro vás. Jsme Krokodýl a máme z naší aplikace Rádia Krokodýl zahrát taky všem pracantům dovozovny Komíne. Tak díky, že jste s námi. No a za okamžik se podíváme, i co nám píšete přes apku Rádia Krokodýl. Napište, pozdravíme.

0: jsou hity na přání a my se jdeme podívat k vám domů. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, haló?
1: No, dobrý den, tady Martina z Kuřima.
0: Martina, zdravím. Zdravíme do Kuřima, jak se máte?
1: Dobře, dobře.
0: Komu zahrajeme? Povídejte.
1: Tak já bych chtěla zahrát, protože jsem v práci a máme tady takový dvě mladý, skvělý brigádnice, mladý holky, 15-letý, a je to Elenka Bradáčková a Natálka Kopřivová a tak bych jim moc chtěla zahrát nějakou písničku, něco pro mladý, něco, co by se jim mohlo líbit. Výběr nechám na vás.
0: Jdeme si zatancovat, zdravíme do Kuřimy, mějte se. Hello.

0: Lukáš píše, poslouchá v Třebíči, ahoj, prosím, písničku pro Jarouška z Hodonína. No a potom mi tady napsal Pavel, že se zahráte pro všechny řidiče, hlavně řidiče městské hromadné dopravy. Tak díky, že jste s námi.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Belinda Carly, Krokodýl, hity na přání, za okamžik pokračujeme.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
2: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: na Krokodýlu George Harrison.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na vašem letním rádiu další hit na přání. Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Ahoj, ahoj, tady Mira. A chtěl bych zahrát pro Štěměchy potřebíče konzrétně o přespení u Kobretin a chtěl bych zahrát něco na připomenutí léta, protože za chvíli už je škola, abychom si to připomenuli. Tak to bych chtěl zahrát Pedro.
0: Už to letí. Tak zdravíme do auta, ahoj. Čau.
2: Ahoj.
0: Vy můžete volat studio 603 103 103. Jirka s vámi. Hity na přání. 603 103 103. Co si dáme? Co to bude? Krokodýláci. Volejte, vybírejte.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A my hrajeme podle vás, tak kdo pak bude další? Pozdravíme do Líšně, ahoj. Kdo tam?
2: Zdraví, Michal Bajker do Slíšeň, konečně jsem se dovolal po dlouhé době, tak zdravím všechny.
1: My tebe taky, tak pro koho to bude, koho pozdravíš?
2: No tak určitě pro tebe, děkuji za to osvěžení. Tak to bude pro všechny posluchači, posluchačky, pro celou Líšeň a pro komeťáky a zdravováky a pro mé rodiče.
1: Už to letí, zdravíme rodiče a zdravíme Líšeň, ahoj.
2: Čau, čau.

0: ty na přání a my se jdeme podívat taky na naší apku Rádia Krokodýl. Kdo tam zanechal vzkaz? Haló?
1: Dobrý den, tady Tatiana. Chtěla bych se zahrát pro moji sestřenici, která má dneska narozeniny. Šary, mám tě moc ráda a všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší přejeme i z Krokodýla a k tomu si jdeme zpívat doslova. Na na na, právě teď z Krokodýla Peggy Go. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

Mr. Big na Krokodilo, tady jsou hity na přání. No a pozor, teď zahrajeme i dobrněnky tady na Gorkého, speciálně pro Alču, na zvednutí nálady, něco na roztancování. Tak zdravíme i do obchůdku, Krokodil.

0: si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
1: Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Je dobré mít komu věřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Zajlou. Já tu sám, no jim

0: zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: nechoď do té vody.
1: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
2: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
3: Slyšíte bubny?
4: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
5: Na tři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila. Někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je voda stále nevhodná ke koupání. Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům pro zhruba 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Čtvrteční krokodýlí plíček se nám rozjíždí. Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, 27. srpnovou. Před námi skvělé hity a my si je vychutnáme, jak se patří, na krokodýlo.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji krásný poslech, hezkou noc. Dneska Otakar slaví svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Pánové, užijte si s námi hit za hitem.

0: Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Radnice Brno-Střed se zítra otevře všem, kteří se chtějí potkat, pobavit a poznat místo, odkud se spravuje centrum Brna, trochu jinak než při běžné návštěvě úřadu. Program začne ve 14 hodin komentovanou prohlídkou. V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města schválila investiční záměr prvního z projektů, kterým je novostavba domova pro seniory v Žebětínské ulici. Nové voliéry i vzdělávací centrum měly v brněnské zoo sloužit už od července. Stavební firma ale nestihla dokončit ani polovinu projektu a zahrada proto smlouvu vypověděla.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Hity Krokodýla vám nabízíme. Jarek přeje krásnou noc a teď budeme zdravit do Žďáru nad Sázavou, kde nás ladíte, posloucháte na 96 FM. Pěkný poslech, pohodovou noc a Žďár, ať si vychutná hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: My děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila. Někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je voda stále nevhodná ke koupání. Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům pro zhruba 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
2: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další ty jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla, co stále makáte, i vás spousty lidičky. Zvládejte to v práci, ať už jste v těch non-stopech a nebo samozřejmě v baru, hospudkách, za barem, v kuchyni, vůbec veškerý personál, ale i v těch fabrikách. Pěkný poslech, užívejte.

0: čau.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, krokodýle s vámi, možná nás teď ledíte v některém zdravotnickém zařízení tady na jihu Moravy a že jich je spousty, no a jedno takové velké máme tady mi kousíček, by se dalo říct. V roce 1238 se píše vznik první nemocnice v Brně. Měšťan Rüger s manželkou Hodavou věnovali své pozemky u dnešní Pekařské ulice pro založení špitálu svatého ducha, dnes fakultní nemocnice u svaté Anny. 1238. Tam se začaly psát dějiny tohoto špitálu. Tak my vás tam zdravíme, krásnou noc přejeme a u svaté Anny, ať si užijete hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýl vám nabízí hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a vnoučka rodiny Šťastný přijala do Brna. A to je hezké, příjemné samozřejmě, rádi tu vidíme. A vnučka brněnského podnikatele Šťastného přijala z Ameriky do Brna. Během své návštěvy se zúčastní Štetlfestu a také položí kameny zmizelých připomínající členy své rodiny. Ty budou stát v Květné ulici před vilou Šťastný. Paráda. Jsme rádi, že přijala a doufáme, že se jí v Brně bude líbit. Vám ať se líbí i další hity. Máme pro vás tady na Krokodýlu.

0: Užíváme si hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, teď také míříme mezi naše nejmenší posluchače. V jedné ze školek jsme se ptali dětí, proč ženy nosí podprsenku.
1: Protože jim je potom líp, protože moc necítí ty prsa.
2: Protože se stydí nemít tu podprsenku.
3: Protože aby jim neviděli prsa.
4: Protože kdyby měli velký límec, tak by jim vykukovali prsa.
5: Kdyby neměli podprsenku, tak by jim vylízali prsa a pak by se všichni smáli na ulici.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech. Teď už nejsem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

Zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.